0: klasy.
1: Priprema! Pozor! Set!
2: Kratkotrajná akcia u Deichmannu. Ugrábi 20% popusta na nesnižené artikle sportských marky Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
0: Oglasi.